0: plno strachu. Nediv se, nediv se, nediv, nediv, nediv se.
1: Řeči sem, řeči tam, opak libni přidávám, ale teď odem hleď, vyzvěděti odpověď. Zmuž se, hej, zaklepej, zaklepej.